Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky, kilogram za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio. 7 hodin přesně, Fatum Genix, JTech a We Are All In This Together, Above and Beyond, Respray Remix. Nádherná věc, která nám startuje čtvrteční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. No a přátelé, před námi je úžasných 120, minimálně 120 minut, kdy si budeme hrát to nejlepší z taneční muziky. Mám pro vás dneska informaci, kdo z elektronické taneční scény se zapíše do, dalo by se říct, historie, protože jedná se o DJe a ten získá svoji hvězdu na chodníku a slávy v Hollywoodu, tak určitě držte vlnu s Dance Radiem. Taky se podíváme na nějaký hudební novinky a bude to spousta a spousta, tak věřím tomu, že si následující 2 hodiny pořádně užijeme a z muziky nabídneme třeba Seal do Light Drive a Tiesto Radio Edit. A taky nás čeká DKO, Henrietta, Lenty a já. Letní záležitost, která spatřila světlo světa minulý rok, v roce 2025, ale za mě je stále aktuální. Tak pojďme na to, přátelé, 7 hodin, 2 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy, jak je na počasí a pak už zase na muziku. Dance Radio. Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard či otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, jež se nahromadili do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Velkou krádež výherních losů z jedné místní prodejny řeší policisté v Přerově. Z činu podezírají její zaměstnankyni. Odcizit měla losy v hodnotě bezmála 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard ročně. Počasí. Ve čtvrtek do České republiky dorazí opět stropy. Očekáváme jasnou oblohu a odpolední maxima až 37 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: 7 hodin, 17 minut, k tomu krásné, dobré čtvrteční ráno. Tohle je Seal do Right Life, Tiesto Radio Edit. Úžasná věc, takhle je stále na start čtvrtečního ranního freshe s Eddie Roadem. Dneska s datumem 30. července svátek nám slaví Bořivoj, tak přejeme všechno nejlepší. A dneska je přesně ten den, kdy se do České republiky vrátí tropy, tak na to buďte rozhodně připraveni. Ideálně meteorologové doporučují, aby jsme to dneska nepřeháněli s nějakýma venkovníma pracema, nesportovali přes poledne. A pokud tak všichni můžete, tak dneska rozhodně vyražte někam za vodou, někam vykoupat se, schladit se, protože dneska to bude opravdu masakr. K tomu bych doporučoval samozřejmě ten nejlepší playlist taneční muziky v českém éteru, protože nás čekají nějaký novinky. Jedna bude už za chviličku, DVBBS, Bobby Harvey a Plecka Playground, co si určitě rozhodně dejte. Pak si dáme jednu letní záležitost, DKO, Henrietta, Lenty a já, bude taky Glockenbach a nebo Duke Dumont. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodovodní

0: On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte jich do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: počasí. Je to tady, přátelé, jdeme na počasí, 7 hodin 32 minut k tomu, no a dneska do České republiky dorazí opět velké tropy, tak na to buďte rozhodně připraveni. Denní maxima slibují až 37 stupňů a obloha bude jasná. Pokud dneska nemusíte dělat nic zátěžového, tak určitě to nedělejte, protože dneska si to počasí vyloženě říká o to, aby jsme všichni vyrazili k vodě. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou, Sophie Ellis Baxter, Relentless bude taky Freemasons, Jason Status, Anatro 54 Ultra, Talk to You, obrovský letní hit a čeká nás taky Prospa, This Rhythm.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Naprosto pohodová záležitost Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM stále ještě v rámci čtvrtečního ranního freše. Tohle to bylo Prospa, This Rhythm, úžasná věc, krátce před 8 hodinou raní. No a já jsem sliboval, že se taky podíváme na to, kdo z DJů a producentů dostane tu svoji hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu, tak rozhodně držte vlnu s Dance Radiem, protože po 8 na to hned vlítneme. Do 8 si dáme First Aid, anebo taky Laura.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark,

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Dáváte si čtvrteční den z rádio na vlnách 89 a 102,9 FM Lovra a Straight Lovin' právě teďkon v našem éteru jednu minutu před 8 hodinou. No vidíte to, přátelé, tak ta první hodina nám utekla jako voda, protože ten playlist, který jsme tady měli mezi 7 a 8 byl naprosto fantastický a já tak koukám do té další hodiny a můžu vás uklidnit, že ten playlist i v následujících 60 minutách bude rozhodně stát za to. Čeká nás třeba Funkerman Love Confidential.

a budou taky podle mě snad nikdy nestárnoucí Alcazar. Já si myslím, že Alcazar jsou takový, že ty si můžete opravdu pustit úplně kdykoliv a podle mě vám to vždycky musí zvednout náladu. Tak mezi 8 a 9 je rozhodně čekejte na Dance Radio. My pokračujeme dál, před námi jsou zprávy a taky aktuální počasí. Dance Radio News. Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila spotřebitele na zdravotní riziko spojené s vybranými instantními nudlemi značky Réva. Laboratorní testy ve třech kontrolovaných šaržích prokázaly přítomnost bakterií rodu Salmonella, které mohou vyvolat salmonelózu. Ceny ropy ve středu obnovily růst, přidávají kolem 4%. Trh reaguje především na vyostření situace na Blízkém východě po úderech armád Spojených států a Saudské Arábie v Iráku a po odraženém iránském raketovém útoku na americké síly. Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 37 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 15 minut k tomu, tady je čtvrteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Vidíte to, já už vyhlížím nadcházející víkend, že jsem normálně myslel, že už je pátek, ale na ten si ještě musíme počkat. Teď se jdeme podívat na to, co jsem sliboval na konci minulé hodiny a podíváme se na to, kdo dostane hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. Jedná se o francouzského hitmakera a ikonická postava světové taneční scény, tak to je úplně jasný. Dámy a pánové, David Guetta dosáhne dalšího historického milníku. Zařadí se totiž mezi vybranou elitu showbiznisu, která právě získá vlastní hvězdu na slavném hollywoodském chodníku slávy. Oznámení proběhlo během oficiálního streamovaného ceremoniálu v Hollywoodu, kde komise představila novou třídu oceněných pro rok 2027. David Guetta není jediným velkým jménem z hudebního světa, které si tuto prestižní poctu odnese. V kategorii hudby se po jeho boku objeví i další legendy různých žánrů. Lil Wayne, Karol G, Sia, Linkin Park, The Smashing Pumpkins, Ramones a nebo pionýr hip-hopu Grandmaster Flash. Celkem přibyde na Hollywood Boulevard v roce 2027 32 nových hvězd napříč filmem, televizí, hudbou a divadlem a je strašně super, že se tam objevil i zástupce elektronické hudby, takže myslím si, že bychom na tohleto konto měli Davidovi Guettovi zatleskat, protože ta jeho kariéra, která teďkon aktuálně jede nahoru, tak já si myslím, že tohle ještě není úplně to finále. Myslím si, že Davida Guettu čeká ještě hodně před sebou. A jo, super, jako dělá to dobře a za mě velká gratulace. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou. Alcazar, Fischer, Sebastian Ingrosso, anebo taky Jubl.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Toto je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Novinka v Heteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM Jubel Ocean House, právě teď v našem Heteru, nádherná, fantastická věc, krátce po půl devátý. No a my jdeme teď akorát mrknout na aktuální počasí. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme tropický den, očekáváme převážně jasnou oblohu a teploty v odpoledních maximech nám mohou dosáhnout až k 38 stupňům. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, ale co se týče těch teplot, tak na to buďte rozhodně připraveni, pokud pracujete venku, tak rozhodně my i tady na Dance Radio a zároveň i meteorologové doporučují hlavně přes poledne schovat se někam do stínu, pokud to bude jenom trošku možné, tak se aspoň trošku někde schladit. No a vy, co nemusíte jít dneska do práce a byli jste na to připraveni a vzali jste si volno, tak vám přejeme krásný den, třeba někde u vody. Na den se rádu jdeme dál za muzikou. Crazy Biza, K-Motions, bude taky Kungs, Rehab, Tolo a nebo Isla Rock.

0: Ladíte si čtvrteční Dance Radio 89 a 102,9 FM Isla Rock Push It Muzak Remix právě teď v našem éteru 9 minut před 9 hodinou raní. No a po 9 tady už pro vás bude stále nabitý program v podání Milana Kroužela, který si dá mezi 9 a 12 dopolední drive v záskoku za Katie a odpoledne se můžete těšit na odpolední show s Michaelem C. A taky dneska vzhledem k tomu, že máme čtvrtek, tak nás čeká další vydání naší staniční hitparády Dance Radio Chart, do který můžete hlasovat každý den až do středy, tudíž dneska už hlasovat nemůžete, ale dneska si můžete vychutnat hitparádu a dozvědět se taky, jestli track, pro který jste hlasovali, obsadil pozici, kterou jste mu minimálně přáli. Do 9 hodiny si dáme třeba ještě Matoma Let Me, anebo taky Tall Paul.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásné dobré čtvrteční ráno, Tol Pol, Precious Heart, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM a já už v éteru vítám kolegu kamaráda Milana Kroužila, ahoj.
1: Dobré jítro, ahoj kamaráde.
0: Čau, prosím tě, já jsem už tady o tom dneska mluvil v rádiu, ale říkal jsem si, že to proberu ještě s tebou, protože si myslím, že ty se s tím člověkem dokonce znáš osobně, jsme se o tom kdysi bavili. Francouzský hitmaker David Guetta bude mít v roce 2027 svoji vlastní hvězdu na Hollywood Boulevard na chodníku slávy, mimo jiné po boku Karol G.C. a tak dále, protože chodník slávy bude obsahovat teďkon jména vlastně z DJské scény a vlastně prvním by měl být teda oficiálně David Guetta. Tak co tomu říkáš? Já si myslím, že to je super.
1: Je to neskutečné, já jsem měl tu čas se s ním tedy zahrát a poznat ho, ale to bylo ještě v době, kdy teprve šel nahoru, měl hitovku World is Mine a těch DJů v uvozovkách takových počínajících slavných jsem jezdila velká spousta, a tak mě vůbec nenapadlo, škoda, v té době ještě nebyly ty chytrý telefony formou nějakého selfie nebo tak, určitě bych to využil.
0: Yes.
1: A měl takový zvláštní mixážní pult, velice svérázný a skončil, bylo tam ticho, protože já jsem ti říkal, že ještě budu hrát 3 minuty a já jsem to nějak nepochopil, takže se to tam museli rychle všechno seštolovat, ale jinak byl v pohodě, sympaťák.
0: A to bylo v duplexu?
1: V duplexu v roce 2005.
0: V roce 2005, takže přesně teď si udělám vostudu, že jenom matematiku, takže 21 let zpátky.
1: Ano, uvíš, dobře.
0: Dámy a pánové, Milan Kroužil po boku Davida Guetty, který mimo jiné teďkon získá svoji hvězdu na chodníku slávy. No a kdybyste dneska náhodou měli Tolky Prahou, tak shodou okolností v tom samém duplexu vystupuje dneska Andy Road od 22.
1: To si nenechte ujít.
0: Stejně tak, jako vy si nenechte ujít mezi 9. a 12. dopolední drive s Milanem Kroužilem. Já se loučím a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Ahoj.
1: Krásný.
0: Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard či otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, jež se nahromadili do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Velkou krádež výherních losů z jedné místní prodejny řeší policisté v Přerově. Z činu podezírají její zaměstnankyni. Odcizit měla losy v hodnotě bezmála 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard ročně. Počasí. Ve čtvrtek do České republiky dorazí opět stropy. Očekáváme jasnou oblohu a odpolední maxima až 37 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Krásné dobré dopoledne, takže zdravím Andyho, ať se mu, ať má krásný den a ať se mu dneska dobře hraje v duplexu večer. A já vás zdravím, přátelé, přeju vám nádherné dobré dopoledne, venku máme optimální vařící ráno a dost na druhou stranu je léto, takže si to užívejte plnými doušky a my vám k tomu pomůžeme tou nejlepší muzikou, co můžeme. Takže Milan Kroužil dneska na záskok mezi 9. a 12. to samé platí v čase i zítra. Dopolední drive a Katy zdravím na dálku. 30. července svátek má Bořivoj, všem blahopřejeme a k tomu blahopřání se určitě připojují Ellie a Fure, One That You Love, Jamie Jones a ještě Camden Fox, State of Mind, anebo legendární Apollo 440, Ain't Talking But Dub. Ještě jednou vám přeju nádherný den.
1: Stálice trancové taneční scény, exkluzivně Česku.
2: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
1: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad, plný trancové muziky a hostů. Are you guys ready?

0: mix.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Dance Radio.

0: Tak já vám přeju ještě jednou nádherné dobré dopoledne. Máme přesně 9 hodin a 30 minut, takže utíká to tady tak úplně optimálně krásně s muzikou, že i tady jsem zaznamenal vzkaz od Jirky, který chtěl, aby ho pozdravil nebo něco mu hezkýho tanečního zahrál, tak sice není teďka realace na přání, ale Jirko, rád tě pozdravím, Jirka z Klempířství, a všem pracujícím přeju nádherný den. Ať se vám dobře maká při tomhletom klimatu, při téhleté muzice. Určitě k tomu, přátelé, pomůžou třeba Deep End nebo Kenzie Oates, Summer of Love, léto lásky je tady, je to příznačné, takže k tomu tempu doufám, že se vám bude dobře pracovat při poslechu Dance Radio 8229 FM nebo Apka Dance Radio. A pak je tady legendární parta Basement Jacks a ještě ETML Never Say Never. Basement Jacks, to je legendární kultovní seskupení. Na přelomu milénia jsem měl tu čas vidět i Basement Jacks, i Groove Armádu, Andy Cato a Tom Findlay, anebo Basement Jacks, Felix Baxton a Simon Radcliffe. To je prostě, řekněme, dva projekty, vždycky mě baví a cokoliv od nich zahraju, tak to má tempo, skvělou nástrojovost a za chvilku si to tady všechno budete moci vychutnat. Takže přátelé, krásný den.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Takže Bypass Music, Buddies, máme 9 hodin 45 minut. John Summit nás čeká, Klaus Pokus, anebo Martin Solveig, který už uměl hrát na klavír v hodně brzkých letech a je to producent, který je to cítit prostě, že už od malička byl k té muzice veden a my si vychutnáme snímek All Stars, Solar Dome a Roveta Enough a možná se ještě vyjde CC Penistem a Finally. Přátelé, do kina vtrhnul Spider-Man z Brusu Nový den, Tom Holland, mně se líbilo v televizi, v americké televizi, kdy s Haalandem fotbalistou, protože ono se to vyslovuje Haaland, tak já bych mu vlastně měl říct Tom Holland, vyslovuje se to stejně a akorát, že každý dělá úplně jiné řemeslo. A když jsme u toho fotbalu, tak mnozí z vás možná už zaznamenali ten trailer s Lionel Messim, naprosto skvělý, skvělá upoutávka, skvělý trailer. A já jsem zvědav, jestli se Lionel Messi objeví v novém Spider-Manovi, bylo by to vtipný. Je to samozřejmě můj nejvíce oblíbený fotbalista a ta upoutávka působila opravdu velice dobře. Takže předchozí Spider-Man se mi velice líbil, jsem zvědavý, jaký bude ten následující, ale ještě mám deficit, protože samozřejmě Odysseu jsem bohužel neviděl, jelikož se na to chystám do IMAXu a tam je zatím beznadějně vyprodáno. Ale s námi máte volno každý den, takže si to užívejte.

Kultovní záležitost CC Peniston a Finally. Za chviličku zprávy, 10 hodin hned po nich vás čeká tahleta formace. Nejdříve Chocolate, Puma, Firebeats, Can't Understand, Mossman, Skip the Use, Ghost, nebo Dirty Sound, Ferry Corsten,

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila spotřebitele na zdravotní riziko spojené s vybranými instantními nudlemi značky Réva. Laboratorní testy ve třech kontrolovaných šaržích prokázaly přítomnost bakterií rodu Salmonella, které mohou vyvolat salmonelózu. Ceny ropy ve středu obnovily růst, přidávají kolem 4%. Trh reaguje především na vyostření situace na Blízkém východě po úderech armád Spojených států a Saudské Arábie v Iráku a po odraženém iránském raketovém útoku na americké síly. Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 37 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Leon Evans, nádherný hlas legendární kulturní kapely Košín, která samozřejmě tvořila producenti Mark Substance a Darren Decoder, protože ty dali právě tuhletu podobu téhleté kultovní party, která fúzovala mezi popem, technem, drum and bassem, všechno to občas lámali, ale patří mezi elitu klubové, nezávislé i popové scény za posledních několik dekád. A když tenkrát dělali předskokany, já jsem měl tu čest s nimi dělat rozhovor před kapelou Faithless, tak mě napadlo, že udělají takovou díru do světa a podařilo se jim to. Sam Evans je velice sympatická dáma a ten její hlas je prostě nádhera. Přátelé, máme 10 hodin 15 minut, posloucháte Dance Radio dopolední drive. Dneska s Milanem Kroužilem do toho oběda, do té 12. hodiny, ještě zítra. A teďka v následujících minutách se můžete těšit na Band Mapei, ještě Dan Whitlam a Tribin, Noisy Poets, pak ještě Micronaut a Saskia Strike Children, anebo Clean Bandit, Big Pig, Don't Wanna To Hurt You.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: To je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
7: Dance Radio. Dance Radio.

na přelomu milénia vyletěli jako blesk. Fat and Small, Feel Good. Ještě předtím Turn Around, kde byl nasamplován Tony Lee Reach Out. Tyhle ty funkovky oni měli zmákle a byla to doba, kdy se toho hodně hrálo na přelomu milénia a tahle ta věc je osvěžující na tohleto klima úplně jako dělané. Takže doufám, že i vy máte ten dobrý feeling, že se cítíte fajn. Máme 10 hodin 30 minut a teď nás čeká, je to oblíbenec mnohých producentů, Paul Kalkbrenner, 92. Tenhle ten machr, ročník 77, je to hudebník a samozřejmě v té elektronické podobě on je jako doma. Cítí se jako ryba ve vodě, protože představte si, on ty prvky skládá a potom během živého vystoupení si z toho dělá takové své nové věci, takže je tam obrovská spontánnost, že nikdy nevíte, co od jeho živých setů můžete čekat a právě to je na tomto vtipný. Třeba snímek Sky and Sand, toho se prodalo více než 200 000 kopií, to je mimořádný úspěch a my si vychutnáme snímek 92. Pak nás čeká Wilkinson, Becky Hill, Afterglow a nebo Madonna. Teď vydala své 15. studiové album a jinak snímek I Feel So Free, Peggy Gau Remix.

0: tohle to je skvělý Viktor Telagio, který nám dělá radost v České republice, protože ji výborně reprezentuje, je hrán takřka po celém světě. Tady ten nadějný producent 54 You Give Me Sunshine třeba také vydává na kultovní značce Spinning Records. No a jablko nepadlo daleko od stromu. Syn samozřejmě slavného legendárního DJ JR-a, kterého jsem měl teďka posledně v Club Mixu. Takže je vidět, že tahle ta rodina to má v genech dělat dobrou muziku. My si teďka dáme dalšího machra, hned v závěsu, jinak máme 10 hodin 50 minut za 10.11. Já vám přeju příjemné dobré dopoledne ještě jednou tady v dopoledním driveu. Čeká nás další tedy persona Oliver Heldens, Poppy, Bascomp, Hardcry a nebo Jamiroquai, tak to je vždycky velká klasika a vychutnáme se snímek Little L.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová

0: roll-on nebo deo stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Dance Radio. Dance Radio.

0: Máme 11 hodin 1 minutu k tomu, zprávy nás čekají. Hned po nich Calvin Harris, Jay-Z a Satisfy. Nebo Civil, Endless. Či Oliver a Jim Jules, Pushing On. A nebo NDC a ještě Fiora a Heartbeat Load. Dance Radio.
1: Dance Radio News. Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard či otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, jež se nahromadili do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Velkou krádež výherních losů z jedné místní prodejny řeší policisté v Přerově. Z činu podezírají její zaměstnankyni. Odcizit měla losy v hodnotě bezmála 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard ročně.
2: Počasí.
1: Ve čtvrtek do České republiky dorazí opět stropy. Očekáváme jasnou oblohu a odpolední maxima až 37 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: NDC a Fiora. Heartbeat Load. 11 hodin a 17 minut. Další hodina dopoledního driveu je zahájena. Jinak pro úplnost informací 30. červenec a smátek má Bořivoj, všem blahopřejeme, pochopitelně. No a teďka si našlápneme na Offenbacha a ještě Fabich, Deep It Low, Meduza a Rainy Silence, anebo Alif Urban, The Rhythm. Alif Urban, to je machr, který už 20 let v Berlíně tvoří a produkuje skvělou muziku, 20 let zkušeností a teď si představte, přátelé, má 2,5 miliardy streamů, 25 milionů sazamů a více než 35 diamantových, platinových a zlatých certifikací, 15 hitů v top 10 v Evropě, to je skutečně, to jsou výborné vyznamenání hudebním, takže tenhle ten producent vás rozpálí rytmem. Přeju vám nádherné dobré dopoledne, za chvilku je čas oběda, tak si už postupně můžete chystat nějaké menu, ale to pravé dobré hudební menu vás tady čeká na frekvencích Dance Radia 8929 FM a nebo apka. Tak ještě jednou super den.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radia s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Máme 11 hodin 34 minut, já vám přeju nádherné dobré dopoledne, dopolední drive v plném proudu a David Guetta už čeká, aby s Chrisem Willisem nám nadělil snímek Love is Gone. S Davidem Guettou, to už jsme dneska při předávce s Andym o tom hovořili, jsem měl tu čase zahrát v duplexu v roce 2005 a v té době ještě nebyl zdaleka takovou hvězdou, škoda, že neexistovaly ty chytré mobilní telefony, už tehdy oni byly, ale ty selfiečka, to ještě nebylo tolik v kurzu. A bylo by to prima si s ním udělat, měl takový svůj zvláštní mixpult, skončil a najednou ticho a já jsem ti prý říkal, že ještě 3 minuty, on mi to sice říkal, ale já jsem netušil, že vypne pult a odnese si ho, tak tam 3 minuty bylo ticho, ale pak se to nastartovalo, ale jinak to byl sympatický chlapík a v té době všichni byli nadšený z hitu The World Is Mine, je tam samozřejmě nasamplovaný snímek od kapely Depeche Mode a David Guetta se o tom stál a víceméně i ráno to Andy potvrdil světovým fenoménem, už má už svůj chodník slávy. No a když jsme u toho duplexu, tak dneska si můžete Andyho užít večer, takže jednoznačná pozvánka. A jsou tady i další pozvánky, 642 a John Newman, What...

Hitmaker jako Hroma, Tiesto, Olivia Sebastinelli. Don't lose your head. Nestrátejte hlavu ani vy. A přeju vám příjemný čas oběda, který už se nekompromisně blíží. Nádherné, dobré poledne tady s Dance Rádiem. Já pomalinku končím, my se opět uslyšíme zítra na záskok mezi 9. a 12. na dopolední drive za KT, takže v tomhletom samém čase.

Dne si nenechte ujít ani odpolední show s Michaelem C. Od 14 do 18 hodin, potom od 18 do 19 to bude Dance Radio Chart. V 19 hodin nastoupí Tiesto a Club Life do 20 hodiny a potom mezi 20 až 22 State of Trance Armin van Buuren anebo v 10 hodin večer Musical Freedom Radio Show či Drunk of Life Adam Bayer. Takže vidíte, jaké bohaté menu na frekvencích 8929 FM nebo App Cadence Radio či klasický webík danceradio.cz vás čeká. Přeju vám tedy ještě jednou příjemné dobré poledne. Teď vás obohatí Blessed Madonna a Jakub Lusk Mercy, Dominik Geringer Sometimes, Mecky a Andromenik Out of Body. Mějte se krásně a přeju vám super den. Dance Radio.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila spotřebitele na zdravotní riziko spojené s vybranými instantními nudlemi značky Réva. Laboratorní testy ve třech kontrolovaných šaržích prokázaly přítomnost bakterií rodu Salmonella, které mohou vyvolat salmonelózu. Ceny ropy ve středu obnovily růst, přidávají kolem 4%. Trh reaguje především na vyostření situace na Blízkém východě po úderech armád Spojených států a Saudské Arábie v Iráku a po odraženém iránském raketovém útoku na americké síly. Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 37 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: Nejlepší taneční muzika.
0: Muzika.
2: Barbra Streisand.

Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard či otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, jež se nahromadili do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Velkou krádež výherních losů z jedné místní prodejny řeší policisté v Přerově. Z činu podezírají její zaměstnankyni. Odcizit měla losy v hodnotě bezmála 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard ročně. Počasí. Ve čtvrtek do České republiky dorazí opět stropy. Očekáváme jasnou oblohu a odpolední maxima až 37 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila spotřebitele na zdravotní riziko spojené s vybranými instantními nudlemi značky Réva. Laboratorní testy ve třech kontrolovaných šaržích prokázaly přítomnost bakterií rodu Salmonella, které mohou vyvolat salmonelózu. Ceny ropy ve středu obnovily růst, přidávají kolem 4%. Trh reaguje především na vyostření situace na Blízkém východě po úderech armád Spojených států a Saudské Arábie v Iráku a po odraženém iránském raketovém útoku na americké síly. Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 37 stupňům a Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ladíte Dance Radio, krásný odpoledne, Drake, Massive a remix od Paula Oakenfolda a taky projektu Blacklight. Máme čtvrtek 30. července, bořivojům přejeme jen to nejlepší k svátku, takže pojďte to oslavit s nejlepším tanečním servisem, názvy songu, remixu a tak dále. To vše naleznete na webu a taky v aplikaci danceradio.cz. Dneska si taky dáme hit parádu Dance Radio Chart. Další kolo čekejte přesně v 18.00. Ještě se dostaneme i k minulotýdennímu vydání, ale to až za chvíli. Teď Ferek Don, Jim Cook, Everything You Need, Dria, I Would Die, Taylor Remix a nebo legendy The Chemical Brothers a jejich Star Guitar. Skvělý poslech, jsme Dance Radio.

0: Aktuální novinka na Dance Radio Net Fab, tuzemská to zpěvačka, vokalistka Wherever I Go. Na hudební novinky, které nasadili na Dance Radio. Se ještě podíváme, tohle je jedna z nich. Loco Dice, Moxie Nox, Just Do It, Bonobo nebo Kalina Sanders z Hayley May, to je další muzika, kterou vám posílám právě teď. A posledně se podíváme na hitparádu Dance Video Chart.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika.

0: Na Dance Radio Chainy, Bet You I Do. Podíváme se do hitparady Dance Radio Charts, protože do včerejších 15 hodin jste mohli ovlivnit dnešní večerní kolo. Už tento rok 30. Jak to vypadalo v hitpočce minulý týden, tak na trojce byly Lost Frequencies a Nathan Nicholson. Na druhém místě Nutter a 54 Ultra, velký to letní hit Talk To You. A Drew Moon brali před týdnem zlato s hitem Shelter. Kdo vyhraje tento další týden, tak to zjistíte dnes po 18. Rozhodně si nás nalaďte a všechno. Potom odstartujeme právě v 18, kdy můžete opět hlasovat i do příštího vydání. Teď už London Electricity, Calvin Albert nebo Bob Moses a potom už zprávy a kolega Andy Road v 15 hodin.
1: Dance, Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard či otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, jež se nahromadili do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Velkou krádež výherních losů z jedné místní prodejny řeší policisté v Přerově. Z činu podezírají její zaměstnankyni. Odcizit měla losy v hodnotě bezmála 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard ročně. Počasí. Ve čtvrtek do České republiky dorazí opět stropy. Očekáváme jasnou oblohu a odpolední maxima až 37 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Full All You Gotta Do, výborný to drum and bass. Už dnes se odstartuje festival Let It Roll, tedy drum and bassová událost letošního léta na jezeru Most, druhý ročník právě na této lokaci. Dnes hlavním headlinerem je oblíbenec Wilkinson, takže pokud vyrážíte, z toho prosím to užijete. Let It Roll dnes, zítra, taky v sobotu až do nedělního rána. Kompletní line-up samozřejmě na webu Let It Roll. CZ. A ten výčet všech umělců, který na tomhletom festivalu vystoupí, je opravdu téměř nekonečný. My jsme na Dance Radio samozřejmě rozdávali i vstupenky, stejně jako loňský rok, takže výhercům taktéž gratulujeme. Teď už hity Karen Harden, Take You Home, dáme si i Hocince a jeho novinku Shaded. Tady je Dance Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

headliner dnešního dne na festivalu Let It Roll, Wilkinson, Katie Alex, Ultraviolet, tahle ta pecka rozhodně dnes večer zazní, na to bych vsadil třeba svoje boty. A doufám, že tedy zítra nebudu muset jít do rádia Boss. Whitestone, Catnestle Angels, Who, San Francisco, anebo Justice versus Simian a velká to klasika We Are Your Friends, to je další taneční výběr, který jsem si pro vás přichystal. Za chvilku vás taky pozvu na večerní pořady, protože ty i dnes stojí stopro za to. Jako každý čtvrtek těší se na vás opravdu velký hvězdy světové taneční scény. Pokračujeme na Dance Radio, parádní poslech.

Nestárnoucí hitovka od italského DJ producenta Alexe Gaudina. Watch out, my jsme Dance Radio a i dnes večer pro vás chystáme skvělý show z celého světa. Odpálíme to společně hitparádou Dance Video Chart, tedy ty nejlepší taneční hity podle vašeho hlasování, no a potom už tu bude Tiesto. Další vydání Prismatic Radio Show novýho konceptu od týhle legendy z Holandska. Armin van Buuren, A State of Trance, není potřeba dál rozebírat a čekají tu na vás dnes i Musical Freedom Radio Show a taky Adam Bayer, jeho Drunk with Life, tedy trochu techna na závěr. Než tu bude Andy a další zprávy duo Lucas and Steve, John Summit, The Shane Smokers a taky DJ Tomcraft. Pojďme si užít nejlepší taneční výběr.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila spotřebitele na zdravotní riziko spojené s vybranými instantními nudlemi značky Réva. Laboratorní testy ve třech kontrolovaných šaržích prokázaly přítomnost bakterií rodu Salmonella, které mohou vyvolat salmonelózu. Ceny ropy ve středu obnovily růst, přidávají kolem 4%. Trh reaguje především na vyostření situace na Blízkém východě po úderech armád Spojených států a Saudské Arábie v Iráku a po odraženém iránském raketovém útoku na americké síly. Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 37 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: M22 White Lies, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Aktuálně se hodně diskutovala nová podoba před hlavním nádražím v Praze, kde se jaksi očekává rekonstrukce, a na magistrále u pražského hlavního nádraží, pozor, nakonec zůstanou po opravách všechny jízdní pruhy. Plánovaný zúžení a vznik cyklopruhů se zatím neuskuteční, protože návrh na sklidění silnice neschválil silniční správní úřad. Pokud já jsem viděl vizualizaci, myslím si, že by to tam tomu místu velmi slušelo, ovšem taky se je potřeba říct, že jaksi objízdná trasa k tomuto místu úplně neexistuje. Uvidíme, budeme sledovat dění v našem hlavním městě i nadále. Interplanetary Criminal, Original Coffee, Slow Burner nebo Epoch Noir a tuzemská novinka In The Box. To je další taneční playlist.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

Tahle ta úžasná záležitost, to je Christoph, Give Me The Love. Pokud nevíte, co vám hrajeme, vše naleznete v aplikaci nebo na webu danceradio.cz. Zatímco česká fotbalová reprezentace stále hledá novýho kouče a spekulací přibývá každým dnem. Aktuálně se řeší, že bychom měli španělského trenéra, ovšem jaksi vznikly hned spory o tom, že vlastně vedení fotbalu to nekonzultovalo s výkonným výborem a vzniká tradičně taková mediální fraška, jak už je tedy v českém fotbalu poměrně zvykem. Tak zatím oznámili třeba trenéra Francouzi, a to legendu bývalého fotbalistu Zinedina Zidana. Ten po 14 letech nahradí Didiera Deschampse. Uvidíme, jak to dopadne u nás. Já pošlu další taneční playlist The Glitch Mob, Sikik, Ten Snake nebo Frankie Wach. Dance. Dance Radio. Dance.

0: Flight Facility Spruce Forever in My Room. My jsme Dance Radio s váma Michael C až do dnes 19. protože přesně v 6 odpálíme další kolo hitparády Dance Radio Charts. Za chvilku to jsou zprávy s kolegou Andym. Do té doby dáme ještě součást soundtracku k legendárnímu filmu Noc v Roxbury. A není to nic jiného než Headway, What is Love. Pojďme za nejlepší taneční muzikou a před náma potom poslední společná 60 minutovka právě před hitparádou.
1: Dance, Dance Radio, nejlepší taneční muzika.

Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard či otisk chrupu. To je výčet některých předmětů, jež se nahromadili do ztrát a nálezů v hlavním městě během uplynulých 6 měsíců. Nejčastěji lidé zapomínají věci v městských tramvajích a autobusech. Velkou krádež výherních losů z jedné místní prodejny řeší policisté v Přerově. Z činu podezírají její zaměstnankyni. Odcizit měla losy v hodnotě bezmála 300 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura, který hovořil o úspoře až 50 miliard ročně. Počasí. Ve čtvrtek do České republiky dorazí opět stropy. Očekáváme jasnou oblohu a odpolední maxima až 37 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Patrik Kozub, David Rockery, Million Stars, tady jeden z radio a nejlepší taneční playlist. Co dáme za další skvělou muziku? Nabídnu třeba spojení Korlovy a Switch Disco, In the Skies. Taky dubsa Bobbyho Harveyho Playground. A nebo první velký hit od Dua Kimofet, Seldubrookem Cola. S váma je pořád Michael C, kde se uvidíme tento týden na večírcích, tak hraju zítra na dvou místech, a to nejdřív na Letný, zahrádky Letná, no a posléze klub Roxy, zítra tedy dvoják v Praze, těším se převelice. Slíbená muzika pokračuje na Dance Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dance Radio. Dance Radio.

0: Glockenbach a taky Sam Harper Lost, my jsme Dance Radio. Tuhle tu neděli opět Milan Kroužil přichystal další Club Mix. Neuvěřitelný už 645. vydání. V neděli se můžete kromě Milana těšit i na jeho hosty, kterými pro tento týden bude DJ Jose Martinez a ve třetí hodině, pozor, legenda techno music Miláto, žena krásná, DJka Luka, takže si Club Mix rozhodně dejte. Tahle ta neděle Milan Kroužil, Jose Martinez, Luka. V 18 hodin všechno startuje, tedy v neděli. 2.8. ode mě South Star, Yes Boon, Example a taky Kove a Levature.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Mr. Sander van Doorn, I Horif. Tady jeden z rádia zachylkil na Trio 50 Fold, třeba D-Light nebo Paul van Dijk. A potom už odstartujeme hit parádu Dance Radio Chart. To nejlepší podle vašeho hlasování. A přesně v 18 hodin spouštíme ovlivňování příštího kola na webu danceradio.cz. Počkejte si na to.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozornila spotřebitele na zdravotní riziko spojené s vybranými instantními nudlemi značky Réva. Laboratorní testy ve třech kontrolovaných šaržích prokázaly přítomnost bakterií rodu Salmonella, které mohou vyvolat salmonelózu. Ceny ropy ve středu obnovily růst, přidávají kolem 4%. Trh reaguje především na vyostření situace na Blízkém východě po úderech armád Spojených států a Saudské Arábie v Iráku a po odraženém iránském raketovém útoku na americké síly. Německý výrobce luxusních vozů BMW plánuje do konce roku 2027 zrušit v Německu 8 000 pracovních míst. Snižování počtu zaměstnanců se má uskutečnit formou programu dobrovolného odchodu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 37 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems.

0: Jsme Dance Radio a začalo nám 30. kolo hit parády Dance Radio Chart. Za náma jsou tři novinky, XFL featuring Bon, Whatever Turns You On, Mossyman a Skip the Use, Ghosts a Tiesto s Oliviou Sebastianelli. Don't lose your head. I jim dejte svůj hlas na webu danceradio.cz. Jdeme do komplet žebříčku, ten naleznete taky na našem webu. Dance Radio Chart.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dance Radio Chart.

0: Radio Chart. Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Čtvrtý místo pro tento týden Timmy Trumpet, Frank Walker a John Martin All My Life. Ladíte hitparádu Dance Radio Chart a před náma jsou tři nejlepší pecky pro tento 30. týden roku 2026. Taky si připomeňme, že hlasování do hitpošky probíhá na danceradio.cz. Na trojce Another 54 Ultra Talk To You, na druhém místě bude Calvin Harris, Jazzy, Satisfy a Drone Moon obhájili první místo z minulého týdne, Shelter, po hitparádě Tiesto nebo Armin. Mějte se, ahoj!
1: Třetí místo.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

check us in the press.com or join Discord.gg/MarlonBenBurin.